0: len za 2,29 €. Paradajky šery datlové 500 gramov len za 1,39 €. A bravčový bôčik bez kosti 1 kg len za 3,49 €. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto

Strzuje žegr v cetence a píská. Pod lampou jen krátce včít mídlou ze zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.